0: dáme.
1: Čaj šukarie.
0: Vodí dída.
1: Čaj šukarie.
0: Adam pyjama.
1: Čaj šukarie.
0: Vodí dída.
1: Čaj šukarie.